příměří, kdo konečně řekne, už bylo toho dost. Z pocitu marnosti tvrdý chléb nešetří a malý bojovník za víru na výsost.

0: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.
1: Zbyli jsme tam jen ona, on a já. A já si řekl, v báru se končí. Konec konců, zkusit se to dá. A tak jsem vstal a přisedl jsem si k ní. Objednal jsem další a sklenkou jsem si ťuknul, nejdřív jen s ním. A pak s ním. Já si už celý večer přál vás poznat víc. Jsem jen tak poutkmustý

povídal mi, nesmíte si to tak brát. Víte, ženský, to je záhada. Haha, možná můžete být rád.

poslední pohlednici příbuzným odeslali, potom odjeli, aniž zaplatili.

Řeka měla barvu hlíny, kterou přinášela z hor. A jen pod večerním tichem vlak si houknul u závor. V zubech suchý stýblo trávy, který podzim pozlatil.

Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.

fangle stuhy, praporečky, divácím trati, ho, ho, ho. Závodníci jako tečky, peleton strakatý, ho, ho, ho. Ve velkém balíku jsou všichni poskládaní, je to sport pro chlapy. Každý zná taktiku a svoje vlastní plány do dnešní etapy. A jo, když to jde, tak to jde, ale taktika není ještě vše. Jo, když to jde, tak to jde, a když to nejde, tak se musí jet, všechno časem přejde. Hele, koukej tamhle vepředu, nějaký šílenec, jo, ho, ho, ho, ho. Řekl si a teď tím ujedu, no je to jeho věc, ho, ho, ho, ho, ho. V blátě a sajrajtu cítí se vítězem, do toho, do toho. Přijel až z Kuvajtu, však mi ho převezem, ho, ho, ho, ho, ho. Jo, když to jde, tak to jde, ale pouhá snaha není ještě vše. Jo, když to jde, tak to jde, a když to nejde, tak se musí jet a všechno časem přejde. Tamhle za tím, co se děje, někomu došel dech, ho, ho, ho, ho. V očích stopy bez naděje, životní neúspěch, ho, ho, ho, ho, ho. Dostal se do celku za přístup k tréninku a teď mu všichni mizí. Sklame svou manželku, syna i maminku.

se musí jet a všechno časem přejde. Tamhle bude s žlutém triku každému na ráně, ho, ho, ho, ho. Kolem něho pět maníků určených k ochraně, ho, ho, ho, ho. Mají své pokyny, náskok je 8 vteřin, co kdyby, netej bože. Lídr je jediný, chraňme ho před soupeři, je to na ostří nože. Jo, když to jde, tak to jde, ale ochrana není ještě vše. Jo, když to jde, tak to jde, a když to nejde, tak se musí jet a všechno časem přejde. Číslo 30 dobře chápe, jak se stát vítězem, ho, ho, ho, ho. Kdo je blbý, ať si šlape, chytrý ten se veze, ho, ho, ho, ho. Schovaný za zády těch, co mám před sebou, s nikým se nepratřím.

sem přejde. Kilometr 125, blíží se prémie, ho, ho, ho, ho. Jeden už se ze sedla zved a sláva a čije, ho, ho, ho, ho. Malý cíl taky cíl, vždy nejde o život, jedeme pro radost. Svůj úkol vyplnil, prémie jeden bod a to je

Milan, vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně, táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny, vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu typnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozběl.

Zahřel k noc svíčky, uschly tvé slzečky a dveří skřípání nese mi stýskání, stýská se černovláskou.

zavřel k noc svíčky, uschly tvé slzičky a dveří skřípání nese mi stýskání, stýská se černovlásku po tvé rtěnce.

lásku. Stýská se mi černovlásko, smutný je čas.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch things.

rozdrolí a bude po vší kráse, ať už se stane cokoliv, my dva se schválí.

zvaná Probohy. Jak se to v jeho tváři smráká, jak je ten panák ubohý. Jak si své peklo tajně přečetl,

jak v budoucnosti budete tež. Co chválí naše epocha, jak ty padouchu, jenž mě tepeš, sám lížeš ruku padoucha.

jak bronzová Simakovice a předmět nízké závisti. Však doma jen list na osice a pod pantoflem

kdo je za tím vším, asi dobře víš, předmět zkoumání právě teď bude, zda se červenáš.

někdy stoupá níž, kdo je zatím vším, asi dobře víš, předmět zkoumání právě teď bude, zda se červenáš úplně všude, zda se červenáš.

0: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.
1: Ve vlaku jedni si sedají tak, aby

zaví, aby to, co míjí, z očí nestratili, a zády se točí k tomu, kam ten dravý vlak míří. A teď

Seděl jsem venku u nás na Pavlači, byla mi zima. Podzim se zhoupnul do své druhé půle, teplota míří stále více k nule. Vše, co se bálo zimy, odletělo, kdo zahřeje mi moje tělo.

0: zahřeje mi mojí duši.
1: Živá voda v moři hudby.

ale bez podpisu. Jako bych jeho písmo dávno znal. A já v těch řádcích našel spoustu kompromisu. Zavřel jsem oči a v duchu četl dál. Napsal mi jednou někdo dopis plný velkých přání, o kterých sní se těsně před spaním. Ty řádky byly plný touhy.

finy. A pryč jsou chvíle, o kterých jsem snil. Najednou koukám, už jsem na konci psaní.

0: Je krátce po 16:15.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.
2: Mám těch fotek na tisíc. A chci jich ještě víc. Snímky bouraček. A lidí, co se dívají. Vystříhal jsem si jich moc. Teď je zkoumám každou noc. A tváře těch zvědavců mi spát nedají. Mě už dlouho zaráží ta podoba ve tvářích. Oči čumilů ze všech jízdních drah. Já už je všechny dobře znám. Patří ke všem nehodám. Jsou vždycky tam, kde brzdy řvou na poplach.

přišel váš čas, těch pár skloněných hlav. A na místě vždycky první, ten bezejmenný dav. Paní s taškou nákupní, pán v brýlích slunečních a holčička s nezbytnou zmrzlinou. A potom přejde ulici ještě mladík s čepicí. A nikdy nechybí dívka s tváří nevinnou. Chlapec s dětskou pistolí a stařec oholi. A vždycky starší dáma, která předstírá pláč. Já jsem si kdysi umínil, že každou ze svých volných chvil věnuju touze zjistit, co jsou zač.

vám vás, přišel váš čas, těch pár skloněných hlav. A na místě vždycky první, ten bezejmenný dav. Chtěl jsem je najít konečně, a zatím si oni našli mě. Jedna chyba, jedno auto a jeden krok. A dřív než jsem uskočil, asfalt se se mnou roztočil. A neony se slily v modrý nekrolog. Ticho buší o překop. Potom klapot mnoha bot. Slyším kroky, co ke mně uhání. Z protějšího chodníku zazním pár výkřiků. A nade mnou známé tváře se naklání.

0: těch pár skloněných hlav a na místě zase první, ten bezejmenný dav. Teď už mě nic nebolí, očím spánek dovolí. Někdo říká, nechte ho, ten už má dost. Zůstávám ležet na zemi a zvolna ztrácím vědomí. A život ze mě odchází jak poslední host.
1: Poznávám
0: vás, přišel můj čas,
1: jen
0: spad zvířený prach. A vítám známé tváře, ze kterých šel strach. Jsem jeden z vás, kdy máte sraz. Tam se skloněný hlav a ve tváři vidím úsměv. Jsem bezejmenný dav.

a pěkně poděkuj. Voják tě chtěl zabít, to za ty peníze měl tě vyměnit. A komu že to máš poděkovat? No přece těm svým nevím.

neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Po hluboký vodě, po černý hlubině, utržený klítí, pryč ode mne plyne. Že nebylo nikdy lásky mezi náma.

vyměřit, jako očím z uhle nedá se uvěřit.

0: ti. La la la la la la.
1: Rybky, co růžičky, na pohřeb ti půjdou, a ty splavy modrý, zvonit hrany budou, budou zvonit hrany, že tě není škoda, neuměl smilovat, vzal tě čert a voda. Víckrát se nevracej do naší světnice, musela bych štímat mokrý nohavice, taky bych musela sedat vedle kamen a se objímat s nějakým hastrmanem.

pasou se očima na pastvě pro rty. Trochu dámy se opily stařičkým vínem, teplo se jim navrací unaveným klínem. Lehonká křídla jim očima mávno, když vzpomínají na děti pryč z domova tak dávno.

do předjitřní ulice křídlo nostalgie vlétlo. Jak prosklenou výlohou padá na chodník světlo. Snad řekneš, tyhle verše jsou trapnosti a ti lidé sama směšnost. Ale znáš tak dobře druhou stranu mince, již se vykupuje žal a bezútěšnost.

zase utek z kazemat. Nechte ho běžet, jednou ho stejně chytí, je za minutu 9 a já mám hlad. Je pěkný ráno v průchodě na radnici, probudil se ze sna pověšený Blas. Překous řetězy, vydal se na ulici, celé Brno je čí, drak je tu zas. Vím, že touto písní možná rozladím ty, co chtějí, aby byly písně tím, co za nás řeší starosti denní rup. Je tato píseň reality kup, te si noviny, když vám to vaní schrup. Mějte si v sále, pro vás ta píseň není. Draku taky, být jak mě kručí v břiše na ostrůvku tramvaje. Přikrade se, k cestujícím tiše vezme to hned od kraje. Brňáci mají urostlá chudná těla, drak to může potvrdit. Na Špilberku rezivěji dělá, po staletích se za draka bojí lid. Vím, že touto písní možná rozladím ty, co chtějí, aby byly písně tím, co za nás řeší starosti denní rup.

Je smutný ráno, Babinský z první sloky kulí draka zabije. Pak ho zavřou na další 4 roky v kazematech, prý si nejlíp užije. Poučení zajisté nám z toho plyne, kdo utíká z vězení. Všechny draky, ať raději svou kulí mine.

slova, ale počkám si, až si mě vysníš. Asketa potom napřed Casanova, zas budu hledat ta správná slova, konečně napsat

0: je krátce po páté.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

slunce sešlo do přízemí, přes prach za oknem, bílou hlavu zlatí, úsměv pomandlí.

ruchu spočítá, vnuku 5 či 6. A Bůh ví, kde jsou mladí, pár fotek se žloutlých, s tím nostalgický stesk. Zbylo pár starých přátel z dávno prošlých let, čas malíř v obličeji, obraz z tváří, čelo je přeorané, pole vrásek směť, ukáže, že se blíží září. Oheň se z oka ztratil, prázdnota šeť, zdali pak touhy došly naplnění. V parcích a po hospodách zkouší svou paměť, mluví a přece jsou jak němí.

0: ty, ono se to houpe.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

byl dlouhý den. A slunce mé už pomalu se loučí, krásný sen. My necháme si až do rána zdát, a v něm chvíle, kdy vše začíná a končí v každém z nás. A málo kdo si na ty chvíle najde taky čas.

byl vítr a zvedal se prach na polní cestě. Byl vítr a odnášel slova, co slyšet jsem nechtěl. Byl vítr a ohýbal stromy, až některý zlomil. Byl vítr a celý ten vejlet

stromy a zima. Poměry v Kongu i tvá včerejší kocovina. Přiznám se a všechno bude zas

0: byl vítr a ze stromů schazoval zcvrklý švestky. Byl vítr a my jsme se loudali po cestě pěšky. Byl vítr a přidal se déšť, ruce nám chladly. Byl vítr a naděje na smír pomalu vadly. Prostě včerejšek nebyl zrovna ten správnej den. Prostě včerejšek nebyl zrovna ten správnej den. Prostě včerejšek nebyl zrovna ten správnej den.
1: Živá voda v moři hudby. Radio

moře příbojem mě hřálo, ťukání srdce nad hlavou mě kolébalo, tak dobře bylo v té tmě, než kdo si zavolal mě. Podivný hlas, jako když zahouká loď, přišel tvůj čas.

Já chtěl jen dosnít svůj sen. V nirváně noci, nikdy nekončící, kdybych to uměl, řeknu to, co nelze říci. Prosím vás, nechte mě to.

Vše, co je tady a teď, je dům a kolem něj zeď. A za tou zdí v dálce

chudého podvedli. A teď jste tady v těch barácích zavřeni, nikomu na hlavě. Vlásek jsme nevohli, jsme velcí dobráci, to bychom nemohli, jsme tady za prací.

a proč v tak nepěkných barácích bydlíte a proč tak zkažených.

slunko zapadne. Kam spolu chodíte? Kam bychom chodili? Doma si sedíme, máme televizi a tak sedíme.

Člověku, bratru, ubližují. Odkud pak si přijel, že se tak hloupě ptáš, když se ti nelíbí, proč se pryč nevydáš?

co je po bolesti, co bude zítra a co bude po smrti, z toho jsme vyrostli. Tím se nechcem trápit, takové myšlenky je nejlépe zabít.

ach moje lidičky, já vám nerozumím. Myslel jsem, že duše je největším bohatstvím. Umět si trochu hrát, mít pěkné věci rád, dívat se na mraky, z louky se radovat. Podivně promlouváš, mladičký řečníku, však jednou zmoudříš a poznáš svojí mílku od

mě nikdo nečeká. Nerozumím lidem, podivná je doba, smutná je nálada, města Litvínova, lidičky, bratři.

0: zase. Dokonce
1: i na basu solvě.
2: To si radši zaspíváme.

0: Rádio Folk, váš klidný prostor.
1: Máš smutný oči, slunce, chce se ti spát, vím jak, krátíš si cestu,

srdce mě bolí v ječmenném poli, tam, kde na kraji kvete vlčí mák. Roste si planě a moje dlaně pohladí klasy.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

si běhat v loužích a s dětmi zpívat hloupou písničku. Svět kolem tančí a já se ukláním. Každý se může splna hrdla smát a na ulicích plačtivě hrají cikáni. Všude je krásně, i když je listopad.

to hned v přízemí naproti výtahu. Vezmi si pletení a něco, co ti bude slušet. Dostaneš visačku číslo.

jak jsem šťastný, že tě mám. Dobře vím, často jsem

když to prasklo, dusil se ve své vlastní šťávě. Myslíš, že tě týrat chci, hned ho vzala na hůl. Lekl se a po chvilce uzavřel to hravě.

0: Před malou chvíli bylo 8.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again. Don't know where.

hladká jak dýka, mi probodla duši a tobě má lásko. Jde o to tež a tobě má lásko. Jde o to tež.

Noc bude dlouhá a plamínek malý, a pak už nic než samota. A pak už nic než samota.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Zůstal starý gramofon, pár fotek a tvůj autogram. Není to vůbec žádnej for, že na tebe dneska vzpomínám. Tenkrát, když jsi odcházel, namaloval jsi mi dvě křídla. Řekl jsi, kdybych se nevracel. A vůbec, už jsi někdy vzlítla.

Máš oči černé, děvčátko. Jak do tmy se podívat? Ten pohled hoří, ten pohled bolívá a zůstává na pořád. Máš oči černé na úhel a pod víčky zůstal ti prach.

Máš vlasy černé, děvčátko. Jak hříva vraníků a do copů je zaplétáš uzlíček k uzlíku.

máš duši bílou, děvčátko. Jak křídla andělů, kdo určil kroky všech tvých cest a tíhu údělů.

šťasu. Jak tam jeden od lopaty zapojil se do debaty, řekl to všechno jednou větou, že se schody nezametou. Byť by byli z mramoru, nikdy z dola nahoru. Nepřislíš.

už vězňové Boleslavy na škodovky brousí hlavy. A já toužím duše skrytu, taky po tom favoritu. Chce to žít jen trochu skromně, za 10 let je i pro mě. Našetřím pro mototechnu, ať si hlady proto zdechnu. Teď v životní úrovni prý všichni jsme si tu rovni.

Díky našich krámů Spektru zítra jdu spát před Elektru. Je to horší každým rokem, děda sedí před čedokem. Skládám pochod pohřební pro náš průmysl spotřební. K čemu jsou nám hmotné statky, když není čím utřít zadky? Jsi-li každý správným Čechem, ne papírem, ale mechem. V kapse pětku, v puse klejku, měl by si z nás radost švejku. Vždyť z lidových průpovídek říká se teď hlavně klídek, klídek, klídek.

aby přehled byl, kdo s kým zrobí dvojicu, aby v červencovém hicu z Vítkovic na Ostravicu do cíla dorazil. Tiger vypsal ceny, dvě kože z hyeny, aby mohl být odměněny, ten nejzdatnější tým. Nevím, jak to přijde, štěstí stalo, kaj si indě, nechalo mě pokrk v brindě, jestli

Po startu hned jak v lize, dostal se do krize, pri ponožka ho hryze a od hladu je mu mdlo. Nic nebylo z té tury, bo nás předjížďali fury, šlapali po ním kury, no hrozné divadlo. Jela kolem sanitka a už se hrnul k ní, jestli pomoct potřebuješ, jenom si řekni. Nabral jsem vzduch do ňader a kopnul ho do hader, řeci přidej, kyste saber, bo jsme poslední. Soch rezignoval, už jsem ho neprovokoval, psychicky než ten kroval, k rychlosti větší, stejně noha míně nohu. A tak se modlím k Bohu, to jako bezpartijní mohu, ale nic to neřeší. Poslední eso jsem ale v kapsi měl, sám jsem o ním do včilejška ani nevěděl. Byl jsem tak smířený s tím, že pozbudeme ceny, ty kožuchy z hyeny, že jsem si nevzpomněl.

měl robiť, taky peň se těžko hleda, co jde ráno bez oběda, ani plán se podlezt nedá, musí se překročit. Na šachtě jsou také hromské zákony, že jak mění špeku, tak nesu vykony. Já kdyby jsem byl dajiny, hned jak jsme vyšli z lajny, mohl jsem ten cizokrajny kožu

šoku. Pane, obraťte svou tvář. Na prostřední stranu chytli přikáte starýho prejatýho podvodníka. Počtěte si zapadník.

lásky z kolejí, jak ptáci vyletí. S první hořkou cigaretou je dálky volají. Silní se v nich postrácí, ti slabší schovají. Filozofský historie z konce století.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Zavřu se do sebe na 8 knoflíků.

mě buší, trošku si promáznu, mozkový závity, provětrám svědomí, dofouknu duši, zavřu se do sebe, na 8 knoflíků.

hvězdy, obzor je hvězdnatý. Pod jedním nebem oba ležíme, hřejvá je náruč matky země.

Na rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

bezkrevnou nemocí. Víčka volají po spánku po půlnocích. Dosud nikdy dřív nebál se víc prázdných papírů a ráno, že poví.

Našel jsem tě blízko sebe, leželi jsme na zemi, podlaha tlačila a nemohli jsme spát. Mluvili jsme o věcech,

dali. Posílali jsme mu sedmitečné pozdravy. Byli jsme hluční, jen když jsme měli radost. A lidé kolem nás nechápali. Dali jsme si pivo, abychom byli dospělí, ale pak ho nedopili.

zbytečné pozdravy. Jezdili jsme na černo, neplatili vstupný a koruny házeli do hracího automatu.

Vzali jsme se za ruku, abychom se už nikdy nepustili a hledali kytku.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

Nejsem šťasten, nejsem zoufalý, bylo to jiné, než lze předvídat. Nosiči kufrů, kteří volali,

železných kotoučů výhybek na trati, po které odplouvá, co mělo zůstat.

nejsem klidný, jen mé vědomí. Chvěje se horkem z nástupištních střech. Nejhorší láska, která nezlomí, jenom tu je a jenom

která tu zbyla. Co ještě dám? A bílá, černá, bílá. Jak je to dávno už, dávno jak bahno dna. Co od té doby pak? Co od té doby pak? Ach, je jen nás.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Já město znal, kde končívala dráha, a jak se zdálo, končil taky svět. Ulice prázdný, klikatý a šedý, jak život, který tady každý nějak let. Tam někdo snad i studny přiotrá,

0: 11.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

Večer se má k ránu, jak záhněda ke křišťálu. Kouř váhá na kterou stranu a vítr jaký ornament na píšťalu. Král už je starý, líný a všeho sytý, po kapsách jablka, ve tváři pod litiny. Jestli ten další život bude jiný, jestli ten další život bude jiný. A vzduchem do umdlení zní dokonavá věta, je konec představení. O konci světa je konec představ, konec snění.

Motřička sedí v sedle hezky na široko, na zádech kuši, v kabelce nalíčené oko, všichni to vědí a král to jenom tuší, že narostené břicho zase zličtí, že klid a ticho zůstanou na bojišti, že každý, kdo vykouše se stenat, nakonec vzdá se, ač třeba nerad. A vzduchem do umdlení zní dokonavá věta, je konec představení, o konci světa je konec představ, konec snění. A vzduchem do umdlení zní dokonavá věta, je konec představení, o konci světa je konec představ.

vítrem, co z křivokládských lesů zbloudil k nám. Ještě dneska nad tím jevem já sám, duše těch, co nebem jdou, to mají vzdušnou část.

vždyť možná pode mnou je zakopán. Tak ať tam leží pro staletí příští, tak ať tam leží pro staletí.

jsi už dlouho pryč a nikdo blízkej není na blízku. Štrozy na tom líp, ten může strčit hlavu do písku. A já ji strčím do okýnka nejbližšího taxíku.

mi bude třeba líčit trable se starou. Semeleme všechno možný, ženský fotbal, politiku, nic nestojí za nic, ale hlavně, že nám chutná. A ve zpětným zrcátku toho erárního žigulíku zmizí moje trápení a všechno bude putná. Jsi už dlouho pryč a já se vozím v noci tak

ruce máváš. A ten druhý zasnouš, potom ten s nožem budnul a ve chvilce příští dlaň opíše kruh a láhev se tříští, ten s nožem si lehne, možná chce se uspat.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

nic nepomohlo. Asi v tom bude nějakej háček. Opustila mě ženská, na který mi nejde.

jsem jednou žil 40 let se ženou a dětma.

tak jsem se zeptal, nemáte čas? Celá se třásla, ač zima nebyla, strkotem zubů tiše mi pravila.

Vzal jsem jí do bystra, aby se zahřála. Vyprávěl anekdoty, ona se nesmála. Vzal jsem jí do bystra na horký krok, protože z bystra ke mně domů je to už jen krok.

plakala. Došel jsem za nákupem, aby se vyspala. Došel jsem nakoupit a nežli jsem se vrátil, někam mi zmizela, tak jsem jí ztratil. Nový den churavil a bylo pondělí, zůstal mi po ní jen dolíček v posteli. Čas je to jediný, co mi teď zbylo. Čas je to jediný, co ještě mám. Odešla s deštníkem právě když lilo. Čas je to jediný, co mi teď

Každá bytost na světě zářit může, každý člověk na světě má svůj dar. Jeden dělá muziku, druhý šije boty z kůže, další vezme mokrou línu, dá jí duši tvar. Není nutný vytvářet jenom hmotný hodnoty, i bez toho můžeš svůj život žít. V kanclu, v krámu, při úklidu, pořád si to ty, stačí si jen svou podstatu plně zvědomit. Každá bytost na světě zářit může, každý člověk na světě má svůj dar. Jeden dělá muziku, druhý šije boty z kůže, další vezme mokrou línu, dá jí duši tvar. Není

kdybych tak měl 10 životů. Nikdy bych nemusel spěchat. Deseti dívkám hrát gavotu, abych si jednu mohl nechat. Nechci se teď pouštět do hádek, ale mít životu 9.

kdyby mi věštkyně si byla. Ze starých eposů řeckých. Sedmero životů slíbila. Já bych je využil všecky. Kéž bych měl životů aspoň šest. Své přání do vrby šeptám.

že nemám, jste si lušaty. Kdybych se narodil po páté.

čtyřikrát ožil bych s povděkem. Ten nápad v hlavě mi leží,

A kdybych byť jenom dvakrát žil, i to je tak trochu sci-fi. Radostí smutek bych vyvážil. Stereo, balance, hi-fi. Jenomže žijem jen jedenkrát. I to má snad svoje klady. Jenomže žijem jen jedenkrát. I to má snad svoje klady.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

A tak jsem si naběhl, usměj se světe, vždyť každýho naivu ta touha splete. Všude je lidí, co neumí žít, a domov je pro ně jen auto a byt. Všude je lidí, co neumí žít, a chybí jim úsměv a láska a klid.

0: moc rádi věří a sobě si jinak než ostatním měří. A zlatý moteleti rádi se svěří a lžou, pak to tisknou a pak tomu věří. Jeden se stydí a bezděčně cítí, že je to ubohoučký živobytí. A tak hledá lidi, co za svým si stojí, co pomalu žijou a úsměv je pojí. A tak hledám lidi, co za svým si stojí, ty, co se jen o čest a svědomí bojí.
1: Jako výroky soudu, čas v jednom proudu, čas poznání. Vůně dlaní a žen, krajka plátno a jen zvon vyzvání. Jezdit cizinou, autem smizinou, hledat pobřeží. Ptát se uprostřed spaní, na první maják, jak vypadá. S mapou zákazu stání. Jednou pozdravit svět, hledat tvary těch let, zvuk početí. Vítat úpatí hor, jako trosečník bor, jako obětí. Hrany ztracených přátel, co asketa páter pohladí. Zkoušet ten jeho půst, který naučí růst, mi poradí. S mapou zákazu stání.

Nevím, jestli mám strach, symbol cesty je prach, odvádí. Když vlny mě nesou na skalní maják a pak obrátí. Nejsem požehnán, jen tou vodou hnán, stopy vyblednou. Zůstal už jen ten jas, dětský pláč, cizí hlas a tak najednou. S mapou v zákazu stání.

Jednou seděli jsme s kamarádem nad láhví vína, v hospodě dusno k zalknutí. Dámy, co v úkol seděli, žádná nevina, my zpívali a oni hleděli. Už tahali jsme písničky až z paty, mohlo bejt asi kolem půl pátý. V tom objevil se ve dveřích stín.

Dvoumetrový hovado se na nás vrhl, začalo nám lámat kytary, v tu ránu nám víno z hrdla strhlo.

jsme se nenápadně zvedli, každý po potyčce notně zbledlý, zkroucený jak hady strčili nás do vozu.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

z domu, sedám si na zem pod jabloní, na mě se nikdy nedozvoní lampion jabloňových květů.

čel jak za sokolských sletů, po mně si opakují větu, kterou tě za pár minut přivítám, jak je to hezké nebýt sám.

nad ránem. Bylo mi tak krásně, byl jsem siránem a chtěl jsem skládat básně, však střevo básnické mě zradilo. Nechám toho, radši půjdu na pivo. Druhý den zkoušel jsem to znova, byl jsem otřesen, že nenašel jsem slova, možná, že se mi trochu rozsvítí. Vždyť nejlíp píšou, co jsou trochu opití. Tenhle ten alkohol, metla lidstva, na křtiny i

tuda. Snad na zítří přejdou mlhy mraky, mysl se rozítří, já začnu skládat taky. A kdybych snad zase nevěděl, vrátím se ve spolek těch krásných těl. Tam, kde je alkohol, metla lidstva na

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Právě jsem tě viděl po své promoci. V bankovní kleci se sklem na bocích. Na blůze připnuté své.

Kdo z nespavosti píše po nocích? Klidně se tvař, je mi to jedno. Prý si mě přišla ze dna zvednout. Tak ty si má sudička budoucí. Ty si ta, co přichází v ovacích. A potom tiše jen prach stírá. Z diplomů psaných přes kopy.

Denně se snažím s nimi utéci. Jsem odinut, vždyť ty taky. Slova jsou pro nás divné znaky. Zhoďme dnes ty jmenovky vysací. Budeme tančit jako astéci. Tím tancem zaženeme mraky.

a přeci jsme to my. Z času klauniát, záření i tmy, něco jsme našli.

sedíme v pokojích s prstama na spouštích. Kdo první vystřelí, kdo první padne, světla nás řezají, řezají do očí.

uvítat hosty a zamknout dveře. Na tváři úsměv, úsměv, co zebe.

Šik je král a král je sluha. Panice chvástá, že další ženskou má. Jen malá Marie, ta často smutná bývá. Na hradě tančí, dole je tma.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Doba nás pálí, pálí jako jizva, z levý strany tlak a z pravý strany výzva, abychom se mohli na Ázii chytat. Neučme děti chodit, učme je rovnou lítat. 20 hodin práce a 2 hodiny spánku,

východních despocích, tam matky své děti bijí. Denně místo snídaně za loužičky ve vaně, denně místo snídaně za loužičky ve

0: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.
1: Nebe, peklo, raj, kam tě duše dám? Do nebíčka nebo do peklíčka?

spod kopyt křísne jiskra, rosa ohně čistá. A duša se usmívá, duša se usmívá.

Víš, jak něha ve mně koulice stíná. Já se namlouvám, že cesta vede z klína do klína. Jen

láhev vína si dát. I když vlastně ten večer domů chtěl psát. Pozdrav z

0: Před malou chvílí bylo 5 odpoledne.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

plásku, co kdyby nás náhle v parku potkal vrah. Já bych zamířil a hned ho trefil.

řekl si mi, já tě žeru. Ona byla ráda. Řekla, že prý v téhle buši ze všech nejvíc mi to sluší, že si přála takového mít tu kamaráda. Hamu. Prý je tady teprv týden na služební cestě. Tak jsem jí řekl, holka, jdeme na návštěvu mého kmene. Bude se ti u nás líbit. Chlapů je tam 200. Hamu. Poznat místní folklor, rituální tance. Není problém, všechno bude, jak si budeš přát. Šaman zvolal, budiš tedy, co se má stát, staň se. Zadunili tamtami a oheň začal plát. Nastal zmatek nevýslovný, jak ve včelím úlu. Tak máš, holka, co si chtěla, nejdřív se nám oselcela a potom si stoupni pěkně tady k tomu kůru. Ham. A když ji pak šaman pozval do sojové lázně, v jedné ruce držel slánku, v druhé pepř a majoránku.

sklad je, až to budu vypravovat Hance, pochopila, až když v úkol česnek zavoněl. Ham, ham, ham.

Když odchází klaun, tak všichni se mu smějou. Odchází nepoznán tou cestou osamělou, jen v dětských očích zůstává jeho smích. Prázdný je šapito v sezóně levných vín. Když odchází klaun, tak děti ty mu mávají. Sezóna vína končí a voní polní tráva. Zůstala vzpomínka a cirkus jede dál. Smutně jen zamává, dřív by se tomu smál. A já to vím, jen vzpomínka se vrací. Čas je jenom řeka, co se v dálce ztrácí. Dál chci se smát a dobrý víno pít. Sny se někdy plní, to každej dobře ví. Když odchází klaun, nejde zapomenout. Staví se šapito, dál diváci se smějou. Ten cirkusovej stan uzavírá kruh. Dál voní polní tráva, víno má správnou chuť. Já to vím, a každý z vás to pozná, když jeho role končí a víno dopil do dna.

0: slibem, čas nechám zvolna jít, pak dám svý díky klaunům, že mohl jsem s nima žít.
1: Augustine, proč plačete?

červený melouny, nejlepší veget, co znám. Horko mě poráží, mám snad jen

Já miloval jsem život jako nikdo z vás, jen pro něj jsem byl ochoten si srazit vás. Nezajímali štíty hor a toky řek, přes potoky jsem skal.

mraza, mě do žaludku leze jenom. Já můžu jít na rande třeba s mladou Venuší, dříve jsem tomu měl lítat od kotníku pou.

0: Dá platit zvlášť nebo dohromady.
1: Pomalu plazí se orosenou stezkou želva prastará, tisíciletá a snad ještě starší želva, želva. Počkám si na ní a zvědavě se zeptám, proč je pomalá, i když je stará,

Kronířem silným snad proniká k ní touha, láska, stesk i žal. Smutně se dívá, hořké slzy roní, želva, želva, želva.

to se osud smál, smutek utíkal.

tolik dní tu čekám na život, který mě tu zapomněl, u těchhle mrtvejch kolejí, který jsou prázdný jako já.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

větrnými mlýny. Sedm vlků zabil jsem, s medvědem zápasil a teď nemám sil, mám jen hlad a chce se mi spát. Tvůj oheň plápolá, od řeky to zebe, tma je dokola a nad námi nebe. A já místo vedle tebe mám. A já místo vedle tebe mám.

náručí, nikdo na mě nemůže. Zabalený do kůže už se propadá. Někam hluboko zpátky, kde je tma a kde to všechno začíná, tvůj oheň plápolá. Od řeky to zebe, tma je dokola a nad námi nebe.

krásná perlička, to je prostě jednička. Šotek reklam nezřízeně klidně radí mojí ženě.

nepil, umřel taky. Ale kdo pije náš májový ležák, tomu se umřít nechce.

0: da ye ya biki he haya. Sit kisti la wangaki ambi. Anandambi. Odutia chise. Shimpeji wakba isaki. Nuniwa. Chedaki bibi la. Hat a.
1: Soupet skouře.
0: A we chadali.
1: Svolna mizí.
0: Pošaku schokťa ugna.
1: Tak jak jezdec.
0: Šotožu.
1: Za obzor.
0: Chodia osmaka oši.
1: Věrný sobě i své vizi.

0: před malou chvílí bylo 20 hodin.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
0: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

jsem hlínu z dlaní a podepsal na stěně kač, kač.

šesté psaní. Doporučeně neteče, voda teče, záchod. A co si běhá ve stěně?

zdi pokoje, pavouce lezou z pavučin. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je. Jistota měkne jako cín. Na zeď se promítají naše obrazy. Koukej, ten křivák je můj stížin. Světlo mě zahřeje a pravda zamrazí. Lampu mi přines a ladin. Podivný siluety na zdi pokoje, pavouci lezou z pavučin. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je. Ten křivák na zdi

Plamínek petrolejky do tmy zabliká, divadlo stínu má svůj řád. Hlavní jsou všechny role, každá replika, a prsty chtějí pookřát. Podivný siluety na zdi pokoje, pavouci lezou z pavučin. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je, jistota měkne jako cín. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je, ten křivák na zdi je můj.

0: A ještě jednou.
1: Běží každý ráno za druhou.
2: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.

Jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj. A vystupuji z vlaku, který mizí v dálce, stojím v České Třebové a všude kolem Pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj

Je jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej Pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj.

plakáty nás informují, připracovat dráze, pakliže ti vyhovují. Rychlost, šmír a saze, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj.

rusiko, ty hraj. A naučíš se skákat tak, jak to umí vrabec, když na nohu si pustíš železniční pražec, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko, ty hraj. A když má děvče střebové rádo svého chlapce, posílá mu na vojnu železniční pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko, ty hraj. A když děti zlobí, tak hned je doma mazec, děda mráz si nepřinese ani jeden pražec, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a

0: Zatni si kšandy, lítali vlaštovky a zelená se háj.
1: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

0: Šel platit zvlášť nebo dohromady.
1: Pomalu plazí se orosenou stezkou želva prastará. Tisíciletá a snad ještě starší želva, želva. Počkám si na ní a zvědavě se zeptám, proč je pomalá, i když je stará,

pronířil silný, ať proniká k ní touha, láska, stesk i žel. Smutně se dívá, hořké slzy roní, želva, želva.

rád. Krunýřem silným snad proniká k ní touha, láska, stesk i žal. Smutně se dívá, hořké slzy roní, želva, želva, želva, želva.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Mám rád ty chvíle, kdy noc už pomalu končí. Chvíle, co patří jen

Ale kde kluci v duchu si říkaj, jak je to nádherný léto před sebou mít. Spolu si přejou, ať moc rychle dny neutíkaj a trápení jsou někde.

0: Je pár minut po 21. hodině.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl.

snad bych ho přemluvil, abych byl hezký. Být takhle kapesník,

sevřeném útvaru, prastarou pěšáckou okvítku o jaru. Třeba že veterán, stále jsem jenom ucho, v liáku promoknu a žízním, kdy...

Je neděle a na chodbách to voní, rajsky a svíčkově, a taky zelím. Výfuky přehluší zvon, který z dálky zvoní, vaří se oběd, no a to je celý. Internát, život, penzion, 3 body paraboly, už 7 let tu není von a klouby věčně bolí. Manželství, pohřeb, samota a 3. dveře zprava, život se pěkně zamotá, to se tak někdy stává. Je neděle a babičky dnes vaří rajsky a svíčkově a taky z nudy. Rádia vyhrávaj a dechovkám se daří, 15x trubka, no a 1 duda. Babička Majka jediná

babička Majka, ta ji slyšet nechce. Odlišný měla názory, a to je velká vina, tak ji vyšoupli ze školy, strčili do kravína. Při každým slavným výročí dechovku do nic spali, snila, že se to otočí, nikdy ji nedostali, nedostali. Je neděle a babičky se mají rajsky a svíčkově, budíš jim přáno. Hvězdnej prach dosedá do vlasů, krásné máji a sám Count Basie.

Jak mi tak dochází dech, nemám sílu to vzdát. Teď každej netopír bdí,

proti komu směřovala ta směšná odveta. Prostě stalo se a tak jsem vyšel z domu. A taky jen tak

anonym, jsem předem zproštěn viny. Nebudu za trest v slzách klečeti. Jsa odtotožněn a mé hrůzné činy dál neponesou moje pečeti.

zaškrtím všechny, kdo mi ublížili. Po právu jako samozvaný kalt.

laně. Z hlouby mě ovládl takový podivný vzdor. Tak dlouho jsem se máčel ve vaně, až jsem si rozmočil daktyloskopický vzor.

Poslouchám do něj výřmění, to spadl sníh a zpíváme Luzína. Nikdo z nás zbytečný není, říká Josef, když ruce spíná.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Když farář rozvlekle hovoří o pekle, na mysli neklesám, nebudu v pekle sám.

z hůry strach si stoupou potyká, sežehnuté noční můry černosem a motyka, černosem a motyka.

Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk. Čerstvý vítr plachet. Radio Folk.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: A pak se to stalo. Na pospas a na lov vydal jsem se cestou.

vedle sebe. A kde je cíl za vlnou na moře? To jsou jen představy mé ženy Evy. A kde je cíl sedmero pohoří, sedmero řek, to nikdo nebojí.

mě. Mě každá z jedné strany rafla, v tom zřejmou měli praxi, že prý si spolu výjdem na flám.

0: Tam někde v dálce oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však býval čas, kdy rýtu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýt zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, když slyšel jméno Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýt. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zjív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou Rýt se svojí bandou pil. Ten Rýt by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako hřeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vles. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivejch ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Rýtův klan. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane. Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, už stařík spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku a mý jméno je Shane.

tu cestu z kamení, co od malička s bráchou znám. Dva páry nohou vždycky pokoří. S kytarou v ruce si šlapem cestou stále dál.

vítřem, zaženeš vrásky kolem očí a do místnosti nahlídne oknem tma, pak poznáš, jak ticho mlčí. Až čínským vějířem

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

zvaná pro bohy. Jak se to v jeho tváři smráká, jak je ten panák ubohý.

budoucnosti bude tež. Co chválí naše epocha, jak ty padouchu, jenž mě tepeš, sám lížeš ruku padoucha.

Simakovice a předmět nízké závisti. Však doma jen list na osice a pod pantoflem vašnosti. Když dojde v taky na hlupáka, je podívaná pro bohy.

0: Čerstvý vítr Plachet. Radio Folk.
1: Když ti ve mrazu kachlová kamna zhasnou a když ti fešná angličanka před dveřmi řekne zasnou, když se darovanou pent

Ohraná písnička tlačí nám na víčka uprostřed hovoru. Své city bez tváří lovíme v polštách.

promění, chvilkové soucení a přijde svítání. Jsme noční chlad a denní láva, co udělat, když poprchává slaný den.

od zimy do léta plamen se proplétá ledovou nadějí. V sekundě splynutí strne

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

skoro se zdá, že jasně vidím, kde jsem, skoro se zdá, že pevně stojím, i když chvěje se zem, že vím, jak rovně jít,

že překonám všechno, co může se stát, že už ani nevím, že měl jsem ji rád, skoro se zdá.

skoro se zdá, že umím se prát, skoro se zdá, že snad ani neumím lhát, nestavím si iluzí hrady do posledních sil, z proher, že nemývám strach, vždycky jsem zvítězil, můžu se do očí smát, klidně všem,

se zdá. Že ani nejsem si jist, že jsem s ní vůbec kdy žil a že měli jsme si co říct, skoro se zdá. Že napůl šťastný smím být, skoro se zdá. Že přesně vím, kam mám jít,

zas půjde slunce oblohou, čistou, modrou, vlaštovky se slétnou.

úplněk. Tvář Panny Marie žehná svým jasem zasněžená pole. Tichá je ryba, strom.

Bedna je nahoře, co je v noci dole.

Houpací rybičky na nitkách mobile visí a mlčí a tváří se unile. Čekají každý den do večera, hneli se atmosféra. Ráno co ráno, zurčení skřivánčí, vahadla zneváží, loutky se roztančí. Ústřední topení ovzduší promění. I lín se pohne, ač ploutev mu dřevění. Sedm ryb navěky ulovených visí za rybářů v poslední hřích. Visí na naději, na skobě ve stropě, závislé na sobě, unikly potopě. Houpací rybičky na nitkách mobile visí a mlčí a tváří se unile. Čekají každý den do večera, hneli se atmosféra.

Změnil jsem adresu za lepší, PSČ, konec města. Ryby mi řekly, měn si přej, jenže teď nemůžu přestat. Měnil jsem adresu za lepší,

nábřeží s křivancem mi na ruku a dřív než odletěl, tak mrkl na mě spiklenecky. Tady to bylo, kde jsem přečetl knížky všecky. Tady to bylo, kde mi uvázali šátek a já měl ruce otlačené od mávátek a žluté lampiony svítily jak blůh.

krachující letadlo klesá na dleninku. Včera mě napadlo otevřít černou skřínku. Všechno, co najdeš ve své paměti, je vyzobané zrní ptáků.

se tě letmo dotkl a hvězda padla z nebe. A jak tak padala, země se chvěla. Tramvaje cinkaly a poruba se probouzela. Tady to bylo a jinde nemohlo být. Těžko si vybrat místo, kde by se chtěl narodit, pod jakou vlajkou

plakátech byly ke mně otočené záda, ale já vím, jak se tváří. Je měsíc v září a pádek tvrdé zeme. Kaštany i srdce zbavují se ostění. Je měsíc v září a pádek tvrdé zeme. Kaštany i srdce zbavují se ostění.

tak jsem běžel pod zdviženým prstem a televizní věže dýchal jako poraněný vlk. Drtil jsem kámen v sobě jako mukl, čekal, až vyprší mi trest. Ještě jsem chtěl říct, že když se začala třást, ten kámen ve mně pukl, ale musel jsem se splást. Ještě jsem chtěl říct, že když se začala třást, ten kámen ve mně pukl, ale musel jsem se splást. V tom pokoji všechny ženy na plakátech byly ke mně otočeny zády, ale já vím, jak se tváří. Je měsíc září a pádek tvrdé zeme. Kaštany i srdce zbavují se ostění. Je měsíc září a pádek tvrdé zeme. Kaštany i srdce zbavují se ostění.

0: je krátce po druhé.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.